Hezkou a příjemnou hlubokou noc v hodině mezi psem a vlkem vás zdraví Honza Kulík, starý pes, co rečeš, to jsem já. Dneska vás provedu víceméně umělci a jsem tam i big bandy konce let 30. do první půl let 40. aby jsme si toho času užili, protože furt jsme měli nějaký tematický pořady. Dáme si takovou oddychovku, jo, decentní. Tohle to byl Joe Venuti, skladbička Something. Joe Venuti tady bude ještě jednou ve skladbičce Nothing. Byl houslista dobrý. A pak se podíváme na Canta Basieho.

baby, make me love you. Be mean and

Count Basie Blues po setmění. Poznámka pro hifisty. Tady ta deska není zničená, ale protože je to edice Brunswick, která se k nám dostávala krátce po válce, desky lisovaný ještě z válečního materiálu, takže ten matroš nebyl tak dobrý. Jo. Ta struktura, je to tam slyšet. Já tady mám Jimmy Lunsforda, ale ten bude za chviličku, počasí dáme ještě jednou Count Basieho, tohle to byl snímek z roku 38, z roku 1940 už, a Mountain Swing se to jmenuje, kvalita už je podstatně lepší.

Jak už jsem tady jednou říkal, tak Albert Emmons se živil hudbou víceméně příležitostně, nebyl takový zapálený jazzman jako většina, že jo, lidí z té doby. Když ho to nebavilo, tak na to hodil loď a živil se jako pingl nebo dělník, montér v autosprávkárně, a když začali svědět prsty, tak zase šel do toho. Billy Cotton Orchestra, zachovalá značka Imperial a Standard, prachy nepadají z nebe.

ortodoxní svinkař by řekl, to je limonáda teda, stokrát sladší cukru. No, je to závěr let 30. tohleto, je to taková trošku přislazená verze, no, taková komerčnější, ale má to mojí diskotéce, dá se říct, taky místo, přece tu desku nevyhodím. Teď si dáme opět Counta Basieho Mountain Swing a za chvíli je tady opět Jimmy Lunceford a se standardem Sladká sůl.

Že je to na Brunswicku, to jste určitě poznali, jak to hezky šustí, a já takhle dělám vždycky u nás na rádiu ve čtvrtek na večeru pořady Oldies Party se to jmenuje, a tam jako prostě chrastím těma starýma vinilama a že jako co odbornýho o tom řeknu, a to se dělá běžně, jo. A jednou občas za nějaký uherský rok ve mně chytnou saze a celou dvouhodinovku tam napálím jednu bombu vedle druhý, jo. A tomu říkám zbraň hromadného ničení, a přesně to dneska dělám se swingem, ale jsem tam vám řeknu jak něco zajímavého. Django Reinhardt, Stepan Grappelli, Dojna.

Tak to byl nikdo jiný než Karel Vlach a Václav Irmanov, nebo taky Vjačeslav Irmanov a známý standardník Candy. Aby jsme do toho tak neřezali jako pořád, tak si dáme Day After Forever. Den, který by měl trvat navždy, když se někdo zamiluje, že jo, to je srdce rvoucí milostná záležitost. Když někdo zamiluje, tak většinou to má trvat navždy, no někdy to potom trpce lituje, ale to je zase jiná věc, která do jazzu vůbec nepatří. Držte vlnu.

jsem zapomněl říct, to byl Karel Blacha opět, Vlačeslav nebo Václav Irmanov, jak chcete, ono obojí platí. A když teda hrajeme toho Vlacha, tak bychom si mohli dát nějaký kousek s Jiřinkou Salačovou. Říkej mi to, to byla velký hit, říkej mi to prosím potichoučku, 40. leta, to byla ta euforie, že jo, teď krásný období teda až do roku 1948, ale to sem taky nepatří, že ano.

0: Když jsme už ty druhý půli 40. let, zase brzy už tam jako přeskočili, tak bychom si mohli dát ještě jednoho Karla Vlacha, tentokrát s Voskovcem a Werichem. Je to známá balada o byrokratovi, je to obě strany vám pustím, protože na jedný je předscéna a na druhý, a ta předscéna stojí za to, takže trošku mluveného slova. A na druhý je krásná swingovka. To je z doby, kdy se Voskovec s Werichem vrátili z Ameriky a oba si mysleli, jako, že to s bolševikem půjde. Jo. A jak se jako ukázalo, tak to je, Voskovec hlavně to poznal velice brzy, tak to s bolševikem nešlo, ostatně víte sami. Ale tady se dlouho mluvím. Necháme to povolanějším.
1: O čem byste rád zpíval?
2: No co, třeba zkusit Odysseja.
1: Odysseja, kdo jest Odysseus?
2: To byl ten chytrý Odysseus, přeci byla o něm napsána kniha téhož jména.
1: Iliáda.
2: Ano, Homer to napsal, Homer.
1: To je moc pěkná kniha, ta líčí všechna dobrodružství Odysseova na cestě z Troje do Itaky.
2: No nejkrásnější je to, jak se zastavil na tom ostrově, jak tam na tom ostrově vládnul ten obr.
1: Ten Polyphemes.
2: Ano, Kyklop to byl, Kyklop.
1: Ano, patentní obr nosil jedno oko vprostřed čela. Takhle.
2: Ano, ano, to byla báječná optika na tu dobu. Anastigma, světelnost 1.9 a samospouštěč v nose měl ten obr.
1: Ano, a fotocelu v uchu.
2: Ano, to bylo báječné. Krásný snímky s tím dělal.
1: A Homer to krásně líčí, jak on právě vyvolával snímky z dovolených, který nadělal tím bokem, když v tom vstoupili do té jeskyně Řekové.
2: Ano, Odysseus je vedl a jak tam vešli, tak pustili světlo a zkazili mu ty snímky.
1: No to vidět toho obra, to těsně dožralo, hned se do nich pustil.
3: Co vy tady takhle koukajte, prosím vás, dejte mi...
1: Povídá.
2: No, to je doslovný překlad, jak to píše Homer.
1: A hned jim řekl, tady zůstanete, nehnete se odsaď, budete mi míchat vývojky.
2: No aby nemohli ven, tak zased východ z té jeskyně a tím se dopustil omylu, neboť zamezil přístup vzduchu a nastalo tam dusno, parno a vehementno.
1: Samo sebou tomu obrovi se začalo klížit to oko a na to tata spal.
2: No s jedním vokem musnete rychle jíst než se dvouma, že?
1: To je konečně pochopitelné. A jakmile spal, Řekové to viděli, viděli tam leže takovou kládu velikou.
2: A ty rozpálili na ohni a tím žhavým koncem ho vypálili to oko, to udělalo zasíčalo. Toho probudilo, on otevře oko, vidí, že nic nevidí a vidí hned, na čem je.
1: A povídá hned, tak tady zůstanete, ani se odsaď nehnete, budete tu dát do smrti.
2: Jo, jenže...
1: Tom se ozvalo blbe,
2: blbe, vovce tam měl.
1: Ano, stádo vovci a to muselo ven na pastvu.
2: Podle smlouvy on musel je pustit ven.
1: Tak je pouštěl ven a takhle chudák na to neviděl, ne, tak pohmatuje pouštěl, aby mu Řekové neutekli mezi těma vovcema. Jenže Řekové chytrý, chytli se těch vovcí ze spoda.
2: Řekové se vždycky někoho chytnou, to je známý.
1: A tak vyklouzli.
2: No a Odysseus byl poslední a když viděl, že má na kahánku, tak se chytil berana a toho zachránilo.
1: Tak je ta historie podle Homra.
2: Jenže ten konec už není aktuální, protože to jsme říkali v roce 1938.
1: Já myslím, že teď by bylo na místě ukázat něco tedy z doby temného středověku.
2: Aha, vymyslí takový středověk, když si ještě blbost přišla na svým.
1: Správně, doba skutečně feudální, kdy nevolník pokorně ždímaje čepici musel se ještě plahočit k úřadu jako k vrchnosti.
2: Ano.
1: To ukázat lidem, aby si uvědomili, jak daleko jsme od té doby pokročili.
2: Výborně, výborně. A to by bylo nejlépe, kdybychom vzali takovou baladičku středověkou, něco na způsob, jako psával Francois Villon.
1: Celá správně, balada někdejšího, přítomného a budoucího byrokrata.
2: A teď

0: na prováděcím nařízení a spis, který se nevrací, ať hlásá nutné k vyřízení.
1: Úřední hodiny se mění a příděl máte vybraný. Pan sekční šéf tu dneska není.
0: Neúřadujem pro strany.

0: vám poskytuje ochrany. Bez obálky vám pomoc není.
1: Neúřadujem pro strany. A

0: hrozí noze bez ochrany. Pocení nohou důvod není,
1: neuřadujem pro strany.
0: Zanechme zbytečného klení, boj s úřadem, boj prohraný. Když úřední se

Hezky namluveno, hezky nahráno, přátelé. Ještě jedna se vleze, svinkovka nějaká dobrá. Já bych tady měl kousek z roku 1942, je to J. McSharn a jeho orchestr společně s Charlie Parkerem a Walterem Brownem. No, tak co si dáme? Jmenuje se to Jumping Blues.

Je zajímavý, milí posluchači, jak to vždycky s váma uteče, tady s vámi a s jazzem. Mrknu na hodiny a zjistím jendo, no, to už jako by byl čas pomalu jako roztracena, vytratit se ze studia. Tak co nám zbývá, no? Kdo nám mrzne dneska St. Louis Blues? Dáme si jednoho umělce, kytaristu, který se jmenoval Chet Atkins, žil mezi léty 1924 až 2001 a taky to zahrál pěkně v duchu našeho pořadu Žádná moderna, decentní záležitost, pěkná, a která leze sama do ucha. Tak tedy, jak říká Janička Koupková, jazz práci, já se taky loučím a budu se příště opět těšit při Starompsovi, co hraje jazz, to jsem já, při dobrých jazzových melodích naslyšenou.

drinking. The piano has been drinking. The piano.

Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

Ahoj, koračky a koráci. Ano, Bassomatic. Skupina, za kterou stál William Orbit, který, jak se ke mně dostala zpráva před pár dny, nás opustil 23. července. Já doufám, že se má na onom světě skvěle.

0: Ten chlapík byl vynikající hudební producent a jak mnozí říkají a pravdivě vizionář. Posunul muziku už dávno hodně dopředu. Vlastně myslím, že bychom si z něj měli mnozí, kteří děláme muziku, vzít příklad, aby to nebylo nudný a naopak pestrý. Zvukově hutný. Postaral se rovněž o hit Madony Ray of Light a hodně se podílel i na celém albu. Ovšem mnohem dříve ještě spolupracoval s Madonou třeba na
1: Come on, baby.
0: Remixu týhle její pecky Justify My Love.

William Wainwright. No, uměleckým tedy William Orbit. Vlastním jménem William Wainwright. No, uměleckým tedy William Orbit. Zakladatel labelu

A dostali jsme se k veselější tematice, protože včera, pokud teda posloucháte v premiéře v neděli, tak včera v sobotu 8.8. byl ten včerejšek, kdy byl Mezinárodní den koček. Tak vám pouštím partičku Catwash. A jejich otázku, jestli jste někdy viděli mluvící kočku. Have you ever seen a talking cat? Já jo.

ráno tady spolu s Tafonikem. Věci Clap Your Hands, která se nachází na malém singlu Scratch Art Breaks Volume 2, který vyšel před pár měsíci.

0: No a posloucháte mi teda v premiéře, tak máme 9. srpna. No a v tom případě je to právě dnes, kdy nasemplovaný Curtis Blow slaví 67.
1: Because I'm Curtis Blow and I want you to know that these are the breaks.

barevná. Půl hodina. Honzy, Martina. Barevná půl hodina, Honzy, Martina. A tentokrát také kratší, z časových důvodů. A příště zase skoro celá hodina. Tak čau. Hlavně žijte blaze. A ne na půl. Kovelečky a koveláci.

Reggae. Color Music Radio.

0: Color Music Radio. Hey!
1: Listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!

right now, but if you leave your name and number, we'll get back.

0: Music Radio.
1: Bylo 8 hodin. Hudba všech barev. Color Music Radio.
2: Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, kterým se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podporu českého výrobce konopných bot a oblečení bohempia.eu.

0: Funky a Soul, Lost Melody. Fresh díl čekej klasicky v pondělí. Reprízu můžeš poslouchat ve středu ráno a v pátek odpoledne. Lost Melody. Lost Melody.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev. Ha,

Příjemný dobrý ráno při poslechu Color Music Rádia. Vám přeje DJ Freaky, Časomíra tady ve studiu. Ukazuje 8 minut po 8. Dneska je pondělí 10. srpna, svátek nám slaví Vavřinec. No a stejně jako obvykle, i dnes mám pro vás doplňující informaci o tom, že se nemusíme bát, protože i dnes počasí bude. A meteorologové nám dnes slibují počasí různorodý. Potkat totiž můžeme jasno, polojasno, ale také polojasno s dešťovými přehánkama, či dokonce déšť. Ten nám tedy slibují opravdu výjimečně, ale polojasno a zataženo by se objevit tedy podle meteorologů mohlo. Já ještě mrknu na ty teploty, tak aby jsme věděli, jak se na to připravit. Pojďme si říct, že ty ranní by se měly pohybovat mezi 17 až 20 stupňů. V odpoledních maximech potom můžeme očekávat teploty kolem 29 až 31 stupňů. K večeru se ochladí na 24 až 27 a přes noc potom teploty kolem 15 až 20 stupňů. To jsou informace o počasí, víme komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. No a co nás čeká v dnešní Frikoloře, je pravidelnému posluchači jasný. Budeme si pouštět písničky ve dvou hudebních setech. Ten první už odstartoval věcí od Redmana, druhou věc potom jsem vybral od A Tribe Called Quest, no a rap a hip-hop bude provázet celou první část. Před devátou si dáme rubriku Frikolora Infos, no a v druhé části, jelikož je dneska pondělí, se podíváme na novinky ze světa Baselineu a UK Garáže. Ano přátelé, tato muzika tady už provází pondělní druhou část Frikolory, nějaký ten pátek. No a jak jsem říkal, novinky z posledního týdne, takže aktuální věci z taneční muziky. Repríza rubriky Frikolora Infos uzavře dnešní pořad. No a pak zavoláme Martinu Svátkovi a zeptáme se ho, čím on odstartuje Holiday Edition. Plány jasné, ranní rutina tady u nás na Koloru už odstartovala. Já vám přeju příjemný dobrý ráno a příjemný poslech pořadu Frikolora.

Posloucháš Color Music Radio, pořad Free Colora. 33 minut po 8 hodině. Já jsem tenhle víkend strávil v Prachaticích v rámci Xtera světového šampionátu, tedy extrémního triatlonu, kde včera probíhal taky živý přenos do České televize. A musím vyzdvihnout tedy výkon Ondry Plice, našeho mladého nadějného triatlonisty, který tedy byl úplně úkazem minimálně v těch prvních dvou částech, protože z vody vylezl jako druhej a na kole tedy jel dlouhou dobu jako první, což tedy jako junior v úvozovkách, protože se nepletu, tak Ondrovi asi 16 nebo 17 let, mezi těma elitníma tedy sportovcema celého světa není úplně standard. Nakonec skončil pátej, což je samozřejmě skvělý výkon. Vy, pokud jste včera sledovali Českou televizi a sledovali jste tenhle závod, tak jste minimálně mohli mít tak trošku tedy harta tak trošku jako já, protože já jsem Ondru tedy zažil už na mistrovství světa v Molvénu, tam vyhrál juniory, no a od té doby ho sleduju a tedy je skvělý vidět, jak tedy nám tady v České republice roste takováhle triatlonová tedy mládež a takováhle hvězda, která v budoucnu možná bude celý takový závody tedy vyhrávat. Tak to je v rámci včerejšího tedy shorttracku, který byl přenášený v rámci tedy živýho přenosu. Závod ale probíhal celý 3 dny. Samozřejmě opět hvězdou byl Arthur Serrier, který tedy dlouhodobě vládne tomuhle extrémnímu triatlonu. Pokud vás to zajímá, rozhodně doporučuji tedy mrknout, protože z celých závodů bude i záznam. No a já jsem se k tomu trochu vrátil tady v éteru Color Music Radio. I když jsme hudební rádio, tak samozřejmě mě sport a zajímá. A když už jsem součástí takového eventu, tak se i rád podělím. Takže ještě jednou gratulace Ondrovi. No a my pokračujeme po LL Cool J-ovi. Tady přichází Method Man.

Posloucháš Color Music Radio, pořad Frikolora, Časomíra tady ve studiu, ukazuje 650 minut po 8 hodině, to znamená, že na řadu musí přijít Frikolora Infos, ale ještě než se podíváme na informace z internetu, pojďme si zopakovat údaje vztahující se k dnešnímu dni. Je pondělí 10. srpna, svátek nám slaví Vavřincové a stejně jako obvykle, i dnes mám pro vás doplňující informaci, která se týká počasí, a to jest, že jediná jistota je, že se nemusíme bát, protože počasí bude. No ale meteorologové píšou, že by dnes mělo být převážně jasno nebo polojasno, výjimečně zataženo a spíš ojediněle nebo opravdu úkazně by mohlo někde krápnout. Takže dešťový přehánky. To jsou informace o počasí a je doplním ještě o teploty. Ty se nám totiž tady zvedly, přátelé. Ranní teploty 17 až 20 stupňů. V odpoledních maximech potom 30 až 34. Ano, přátelé, takovýhle teploty dnes můžeme očekávat. K večeru se ochladí a to na 22 až 26 a přes noc potom teploty kolem 15 až 21 stupňů. Nejtepleji by dnes mělo být na Moravě. To jsou informace o počasí, víme, komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. Pojďme se podívat, co nepodstatného nám napsali internety. Jak se podle odborníků zbavit nebezpečného břišního tuku? Roli hraje pohyb, ale také stres. Velké bříško není jen estetická záležitost. Tuk, který se ukládá kolem jater, slinivky nebo střev, představuje zdravotní riziko i pro lidi, kteří nepůsobí obézně. Zbavit se tohoto tuku ale není otázkou zázračných diet ani krátkodobých řešení. Odborníci na výživu upozorňují, že klíčem k úspěchu je dlouhodobě udržitelný životní styl, vyvážený strava a správné návyky. Rozlišuje se dva druhy břišního tuku. Podkožní tuk uložený pod kůží a viscerální tuk, který obklopuje vnitřní orgány. Zatímco určité množství tuku je pro tělo přirozené a potřebné, nadbytek viscerálního tuku může zvyšovat riziko některých zdravotních problémů, vysvětluje nutriční specialista. Nadměrné množství viscerálního tuku není jen otázkou vzhledu. Tento typ tuku je metabolicky aktivní a může zvyšovat riziko cukrovky, druhého typu srdečních onemocnění, vysokého cholesterolu i některých druhů rakoviny. Při hubnutí je proto dobré se zaměřit především na celkové zdraví, než pouze na vzhled postavy. Důležitými ukazateli jsou například obvod pasu, hladina cukru v krvi, cholesterol, krevní tlak a celkový pocit pohybu. Pohody. Ano, přátelé, upozorňuje lékař. Hubnutí by tak nemělo být založeno na rychlých řešeních, ale na vytváření návyků, které jsou z dlouhodobého hlediska udržitelné. Striktní dieta sice proces hubnutí může nastartovat, ale zároveň může být i důvodem, proč to člověk příliš brzo vzdá. No a my pokračujeme dál, tentokrát se podíváme do vesmíru, tuny vesmírného odpadu míří k Zemi. Stále častěji dopadají do obydlených oblastí. Zbytky raket a vysloužilých družic končí stále častěji po dopadu z vesmíru na polích, silnicích nebo dokonce v lidských domech. Zatímco do kosmu míří stále více raket a satelitů, mezinárodní pravidla pro odpovědnost za padající trosky vznikala v době, kdy je vypouštělo jen několik států. Určit viníka a získat odškodnění proto může trvat měsíce, případně k němu vůbec nedojde. Obyvatelé kenské vesnice Mukuku to poznali ve chvíli, kdy se nad jejich hlavami ozvala rána silnější než hrom. Na pole dopadlo tedy rozhavený kus rakety, širší než autobus a těžší než kůň. Lidé si mysleli, že nastal konec světa, popsal pro The New York Times místní obyvatel John Mukuku. Kunu. Ano, přátelé, kruhová část rakety měla při návratu do atmosféry schořet, stejně jako většina podobných součástí. Některé materiály však vysoké teploty přežijí a jejich zbytky pak nekontrolovatelně dopadají na zem. Americká výzkumná pracoviště loni zaznamenala téměř 820 takových návratů, zatímco před 10 lety jich bylo pouze 110. Objekty vážící víc než tunu se k zemi vracejí přibližně jednou týdně. Florida
i polská Poznaň. K incidentům dochází i jinde. V roce 2024 prorazila část zařízení z Mezinárodní vesmírné stanice střechu rodinného domu na Floridě. Jiný kus rakety společnosti SpaceX dopadl nedaleko obchodního centra v polské Poznani. No a poslední informace dnešního rána, co by nás zabilo, kdybychom přestali stárnout. Vědci zkusili vypnout stárnutí a našli odpověď. Existuje hranice, kterou lidský život pravděpodobně nepřekročí, i kdyby medicína jednou dokázala odstranit všechny známé projevy stárnutí. Nová studie nabízí odpověď. Vědci poprvé spočítali, jak velkou roli v délce života hrají náhodné změny v DNA, které se v našich buňkách během života hromadí. Výsledky naznačují, že právě oni mohou představovat jeden z posledních limitů lidské dlouhověkosti. Zatím, proč lidské tělo stárne, nestojí jediný mechanismus, ale celá řada vzájemně propojených biologických procesů. Vědci už desítky let zkoumají například vliv poškozených mitochondrií, zkracování telomer nebo změn v regulaci genů. Nová studie, publikovaná v odborném časopisu NPE Engine, se zaměřila na další důležité mechanismy, takzvané somatické mutace. Jde o náhodné změny DNA, které během života vznikají v buňkách lidského těla. Na rozdíl od dědičných mutací se nepřenášejí na potomky, ale postupně se hromadí v tkáních. Mohou narušovat funkci buněk a přispívat ke vzniku nemocí souvisejících se stárnutím. Byly informace, které jste nepotřebovali vědět, teď něco, bez čeho bych se neobešel, a to zní vždycky stejně, tedy že parťákem pořadu Frikolora není nikdo jiný než Mad Finger Games, tvůrci her, co baví celý svět. S technologiem a tady ve studiu pomáhá firma ProDance, distributor zvukový, světelný a DJský techniky. A novým parťákem je taky firma Maskoty. Ano, přátelé, ty, co ví, jak to správně zabalit a odfiltrovat, ty jsou teď novým parťákem pořadu Frikolora. To byly informace z internetu, taky jsme si řekli o parťácích. Teď si dáme krátký reklamní blok a za chvíli opět muzika, jelikož je dneska pondělí a samozřejmě už je po 9. hodině, mrkneme se na Baseline a UK Garage a novinky z posledního týdne. Aktuální muzika, fresh muzika tady na Koloru, už za chvíli v pořadu Frikolora. Frikolora.

0: NCAR Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od NCAR Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
1: Color Music Radio.
2: Bylo 9 hodin. Color Music Radio.

Posloucháš Color Music Radio, pořad Free Color a další novinka tohoto týdne. Metropolitan vs. Cosmopolitan. Na svědomí producent Sudy.

in town, darling. Welcome to it. It's London Town, darling.

I Need You Now a další novinka tohoto týdne, Out of Your League. Posloucháš DJ Skate Set po ránu na Color Music Radio v rámci pořadu Frikolora.

40 minut po 9. hodině posloucháš Color Music Radio, pořad Free Color a další novinka tohoto týdne. Jackman Jones a The Bounce. Čeká nás Groove a Dust a další novinka Back to the Old School.

Posloucháš Color Music Radio, pořad Frikolora, za gramce má mikrofonem DJ Friky. No a my tady máme stejně jako vždycky rubriku, která se týká parťáků tohle pořadu. Jelikož je pondělí, je tady pár slov ze světa herního studia Madfinger Games, partnerů Frikolory, který dělají hry, co baví celý svět. Aktuálně to je jejich hra Grain Zone Warfare, která baví miliony hráčů. Právě proto se vývojáři průběžně zajímají o to, jak moc je komunita této hry toxická nebo naopak přátelská. Jedna z posledních analýz ukázala, že komunita taktické střílečky Grain Zone Warfare sama sebe vnímá jako jednu z nejvstřícnějších, nejvyzrálejších a nejméně toxických komunit ve světě hardcore stříleček. Hráči se vidí jako protipol k uspěchaným a toxickým komunitám z jiných her. Velmi často se například stává, že zkušení hráči běžně nováčkům dávají peníze a drahé zbraně jen tak pro radost. Veteráni často riskují vlastní drahou výbavu, aby doprovodili nováčky na nebezpečná místa a pomohli jim splnit těžké mise. Velmi dobře funguje i to, že v režimu PvE se k sobě cizí lidé běžně přidávají, vytvářejí dočasné týmy a pomáhají si tak při plnění úkolu nebo v souboji s nepřáteli. Zajímavé je, že vývojáři počítali spíše s obvyklou mírou toxicity, tak jak se běžně u extraktních stříleček, ale naštěstí vše funguje skvěle a hráči jsou na sebe po právu hrdí. No a na závěr bych rád zmínil, že pokud uvažujete o tom, že byste chtěli pracovat v týmu Madfinger Games, navštivte web madfingergames.com/career se seznamem volných pozic a dejte o sobě vědět. Využijte jedinečnou příležitost pracovat na vývoji úspěšné a moderní hry.

poslední věc dnešní Frikolóry a mám pro vás nepříliš pozitivní zprávu. Martin Svátek dnes vysílat nebude. Tohle je Elios, Aristide a Aletia.

No a je tady závěr dnešní Frikolory. Časomíra tady ve studiu ukazuje 54 minut po 9. hodině. Dneska je 10. srpna, máme pondělí. Svátek nám slaví Vavřincové a stejně jako obvykle dnes mám pro vás doplňující informaci o tom, že se nemusíme bát, protože i dnes počasí bude. A meteorologové nám slibují převážně jasno nebo polojasno, opravdu ojediněle, spíš výjimečně by mohlo někde krápnout. A teploty budou nadstandardní, protože po ránu 17 až 20, v odpoledních maximech potom 30 až 34 stupňů. K večeru se ochladí na 22 až 27 a přes noc potom teploty klesnou k 15 až 22 stupňům. To jsou informace o počasí, víme komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. Pojďme se dnes podívat, co nepodstatného nám napsali internety. Jako první je tady, jak se podle odborníků zbavit nebezpečného břišního tuku. Roli hraje pohyb, ale také stres. Velké bříško není jen estetická záležitost. Tuk, který se ukládá kolem jater, slinivky nebo střev, představuje zdravotní riziko i pro lidi, kteří nepůsobí obézně. Zbavit se tohoto tuku ale není otázkou zázračných diet ani krátkodobých řešení. Odborníci na výživu upozorňují, že klíčem k úspěchu je dlouhodobě udržitelný životní styl. Vyvážená strava a správné návyky. Rozlišují se dva druhy břišního tuku. Podkožní tuk uložený pod kůží a viscerální tuk, který obklopuje vnitřní orgány. Zatímco určitě množství tuku je pro tělo přirozené a potřebné, nadbytek viscerálního tuku může zvyšovat riziko některých zdravotních problémů, vysvětluje nutriční specialistka. Nadměrné množství viscerálního tuku není jen otázkou vzhledu. Tento typ tuku je metabolicky aktivní a může zvyšovat riziko cukrovky z typu 2, srdečních onemocnění, vysokého cholesterolu i některých druhů rakoviny. Při hubnutí je proto dobré se zaměřit především na celkové zdraví, než pouze na vzhled postavy. Důležitými ukazateli jsou například obvod pasu, hladina cukru v krvi, cholesterol, krvní tlak a také celkový pocit pohody, upozorňuje lékař. Hubnutí by tak nemělo být založeno na rychlých řešení, ale na vytváření návyků, které jsou z dlouhodobého hlediska udržitelné. Striktní dieta sice proces hubnutí může nastartovat, ale zároveň může být i důvodem, proč to člověka příliš brzy tedy opustí. No a my jdeme dál. Další informace, ta se týká vesmíru. Tuny vesmírného odpadu míří k Zemi, stále častěji dopadají do obydlených oblastí. Zbytek raket a vysloužilých družic končí stále častěji po dopadu z vesmíru na polích, silnicích nebo dokonce v lidských domech. Zatímco do kosmu míří stále více raket a satelitů, mezinárodní pravidla pro odpovědnost za padající trosky vznikla v době, kdy je vypouštělo jen několik, tedy stát. No a určit viníka a získat odškodnění, tedy proto může trvat měsíce, případně k němu vůbec nedojde. Obyvatelé keňské vesnice Mukuku to poznali ve chvíli, kdy se nad jejich hlavami ozvala rána silnější než hrom. Na pole dopadl rozhavený kus rakety, širší než autobus a těžší než kůň. Lidé si mysleli, že nastal konec světa, popsal pro New York Times místní obyvatel John Mukunu. No a kruhová část rakety měla při návratu do atmosféry schořet, stejně jako většina podobných součástí. Florida i polská Poznaň k incidentům dochází i jinde. V roce 2024 prorazila část zařízení z Mezinárodní vesmírné stanice střechu rodinného domu na Floridě. Jiný kus rakety společnosti SpaceX dopadl nedaleko obchodního centra v polské Poznani. Další se potom našel poblíž letiště. Nad ostrovem Tenerife se zase rozpadla 3-tunová čínská družice, jejíž průlet vyvolal v oblasti tlakovou vlnu. No a poslední informace dnešního rána, kterou nepotřebujete vědět, co by nás zabilo, kdybychom přestali stárnout. Vědci zkusili vypnout stárnutí a našli odpověď. Existuje hranice, kterou lidský život pravděpodobně nepřekročí, i kdyby medicína jednou dokázala odstranit všechny známé projevy stárnutí. Nová studie nabízí odpověď. Vědci poprvé spočítali, jak velkou roli v délce života hrají náhodné změny v DNA, které se v našich buňkách během života
života hromadí. Výsledky naznačují, že právě oni mohou představovat jeden z posledních limitů lidské dlouhověkosti. Zatím, proč lidské tělo stárne, nestojí jediný mechanismus, ale celá řada vzájemně propojených biologických procesů. Vědci už desítky let zkoumají například vliv poškozených mitochondrií, zkracování telomér a nebo změn v regulaci genů. Nová studie, publikovaná v odborném časopise NPJ, se zaměřila na další důležité mechanismy, takzvané somatické mutace. Jde o náhodné změny DNA, které během života vznikají v buňkách lidského těla. Na rozdíl od dědičných mutací se nepřenášejí na potomky, ale postupně se hromadí v tkáních, mohou narušovat funkci buněk a přispívat ke vzniku nemocí souvisejících se stárnutím. Výzkumníci, tedy Institutu vědy a technologie, společně s kolegy z výzkumného institutu se vůbec poprvé pokusili vyčíslit, jak výrazně tento proces omezuje maximální délku lidského života. Vytvořili vícestupňový matematický model, který jim umožňuje jednotlivé mechanismy stárnutí postupně vypínat. Simulovali tak hypotetickou situaci, v níž by se jednou podařilo odstranit všechny známé a potenciálně léčitelné projevy stárnutí a ponechat pouze somatické mutace. Ukázalo se, že právě změny v DNA by sami o sobě představovaly jeden z hlavních limitů lidské dlouhověkosti. To byla lidská dlouhověkost, taky, že nám na hlavu padají věci z vesmíru, v neposlední řadě tedy tuky, které nás ohrožují. Teď už informace o parťácích tohoto pořadu a parťákem pořadu Frikolora není nikdo jiný než Mad Finger Games, tvůrci her, co baví celý svět. Taky s technologiema pomáhá firma Prodance, distributor zvukový, světelný a DJský techniky. No a novým parťákem je firma Maskoty. Ano, přátelé, ty, co to umí zabalit a odfiltrovat jako nikdo jiný. To jsou parťáci pořadu Frikolora. No a já se s váma pro dnešní den rozloučím. Bohužel, jak jsem zmiňoval, Martin Svátek má problémy s internetem a dnes nevysílá, takže žádný přepojování pomocí telefonu neproběhne. No a to znamená, že si můžete užít nějakou reprízu, nebo možná tam bude třeba playlist. Uvidíme, já si tím jistý nejsem. Každopádně Frikolora se s váma loučí, už teď se těším zítra opět po 8 hodině naslyšenou. Mějte krásný den, nejlíp při poslechu Color Music Radia a jak říkám, vždycky.

0: Co je sladký a přitom v pohodě?
1: Ravito.
0: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
1: Ravito.
0: Co je bio a bez přidaného cukru?
1: No přece Ravito.
0: Jahoda, čokoláda a rašít.
1: Ravito zmrzka.
0: Feel good mlsání.
2: Sax Appeal. To nejlepší ze sax.

0: Music Radio.
1: Bylo 10 hodin.
2: Color Music Radio.
1: Kdo vládl světu, když hitparádám vodili Kool and the Gang?
3: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
4: Dátali se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova.
1: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
4: Přijedete zcela určitě do Zlína.
1: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
5: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
1: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce.

Funky a Soul, Lost Melody. Fresh díl čekej klasicky v pondělí. Reprízu můžeš poslouchat ve středu ráno a v pátek odpoledne. Lost Melody.

0: Music Radio.
1: Color Music Radio.
0: Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

0: perfektná muzika.
1: Posloucháš Color.
2: Poslouchej Color. Color Music Radio.
1: Hudba všech barev.

0: Už vás nebaví dlouho odcházející maily, kolegové mizející z videohovorů a nekonečné stahování prezentací? Tak už nečekejte a zbavte se špatného netu. My jsme JM Networks. Malé a velké firmy i nejnáročnější klienti v Praze a jihovýchodním okolí. Připojte se k naší síti tou nejvyšší rychlostí a kvalitou. JM Networks. Řešíme na míru vaše požadavky. www.jmnetworks.cz jmnetworks.cz.
1: Co je sladký a přitom v pohodě?
2: Ravito.
1: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
2: Ravito.
1: Co je bio a bez přidaného cukru?
2: No přece Ravito.
1: Jahoda, čokoláda a rašít.
2: Ravito zmrzka.
1: Feel good mlsání.
3: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
4: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
3: Nalaď si Fonotouch.
4: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
3: Fonotouch.
4: No tak to roztouch.
3: Uvádí Record Shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
5: Color Music Radio.
6: Bylo 12 hodin.
7: Color Music Radio.
8: Kdo vládl světu, když hitparádám vodili Kool and the Gang?
9: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
10: Dáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
8: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
10: Přijedete zcela určitě do Zlína.
8: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
11: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
8: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v

Krátce popolední, strašně zdravím na vlnách Color Music Radia, právě startuje NG Stone Tribute. Doporučuju tradičně volume doprava.

Tak, kdo jste viděli naše sociální sítě, tak už víte, že dnešní polední menu bude celý takovýhle neosoulový, protože žel odešla jedna z důležitých zpěvaček neosoulu, Angie Stone. Žel měla autonehodu po koncertu se svojí kapelou a žel to nepřežila. A za sebou nechala spousty nádherný, nadčasový muziky. A tak bych jí rád věnoval dnešní polední menu. My jsme si hráli tři věci z jejího třetího alba. A teď bych se rád podíval na to úplně první album, který vyšlo v 99.

jménem Black Diamond a hned úvod je takovýhle nádherný oda na svobodu, Freedom, Rest in Peace, Angie Stone. Hodně soulu, hodně emocí i hodně spirituality. R&B, neo soul, říkejte tomu, jak chcete, pro mě skvělá muzika. A tohle je velikánský hit hned

na kou už pršet nebude. No More Rain From This Cloud, vlastně první velký hit Angie Stone z alba Black Diamond z roku 1999. Autorka k tomu v jednom rozhovoru řekla: Black Diamond, to byl odraz mé duše. Chtěla jsem, aby lidi cítili opravdovost a hloubku mé muziky. Nicméně to bylo první její solové album, ale k muzice se, jak už to bývá, dostala mnohem dříve. Angie Stone se narodila pod jménem Angela Laverne Brown 18. prosince 1961 v Kolumbii v Jižní Karolíně. Hudba byla tehdy pro ní součástí života už od dětství, zejména díky jejímu tátovi, který byl členem gospelového kvarteta. Můj táta byl členem gospelového kvarteta, tak jsem vyrůstala obklopená muzikou evangelia. To formovalo můj hlas a mou lásku k hudbě. Vzpomínala potom v jednom z rozhovorů. Jako teenagerka se připojila k hiphopové partě The Sequence, jedné z prvních ženských rapových skupin v historii, která si získala slávu už v roce 1979 hitem Funk You Up. Byli jsme průkopnice. V době, kdy ženy v hiphopu nebyly běžné, jsme otevřeli dveře mnoha dalším, říkala později Angie Stone. By the way, Funk You Up je taky song, který najdete v playlistu Color Music Radio v takové novější podobě ve spolupráci s Queen Latifah, s Erykou Badu a ještě je tam, myslím, Bahamadia nebo někdo čtvrtý, ještě takovýhle odkaz právě na legendární The Sequence. My ale budeme pokračovat ještě jednou ukázkou z toho prvního solovýho alba. Takovýhle odkaz právě na legendární The Sequence. My ale budeme pokračovat ještě jednou ukázkou z toho prvního solovýho alba Deep Black Diamond.

Tak, to byly ukázky z prvního alba, teď rovnou skočíme na to druhý, který se jmenuje Mahagony Soul. A když jsem právě NG objevil poprvé já, s tady tím albem, leto je můj hodně oblíbený a taky často hraný kousek tady v poledním menu Brother.

A mimochodem tahle ta krásná věc se na tomhle albumu Mahagony Soul objevuje v remixu. Který se máme právě

Velký hit z alba Mahagony Soul, Kež bych tě nepropásla, zpívala v tomhletom songu Angie Stone, opravdu byla mistryní na songy o lásce, o vztazích. A těžký vybrat z každého alba jenom jednu věc, vlastně to nejde vůbec, protože těch hitů tam má hodně, speciálně v těch prvních albech. Tak ještě zůstaneme jednou u alba Mahogany Soul. V tomhletom songu z NG zpívá Music Soul Child. A ten song se jmenuje Ingredience lásky. Posloucháte Color Music Radio, NG Stone.

esistó una tribute k jemu tragickému odchodu, kdy po koncertě, který probíhal, myslím, že v pátek, její dodávka s kapelou měla nehodu, kterou žel nepřežila. Tak si hrajeme dneska v rámci poledního menu takovýhle tribut pro tuhle výjimečnou soulovou R&B a taky neosoulovou zpěvačku, o který se taky říkalo, že jedna z matek neosoulového žánru. Tento ten song se Snoop Doggem, ten byl z roku 2004. By the way, v té době byla i díky těm předchozím albumům, z kterých jsme si hráli, pravděpodobně na největším vrcholu své popularity. Tou dobou taky se objevovala jako příležitostná herečka. Mimo jiné se objevila ve filmu The Fighting Temptations po boku Beyoncé a Cuba Goodinga Juniora, film z roku 2003. O pár let později film Pastor Brown a nebo taky televizní seriál Lincoln Highs. No a tohle je song, který nenajdete na albu NG Stone, ale najdete ho na kultovní kompilaci Jazzmatazz, který taky vám moc rád hraju a kterou dával dohromady Guru, samozřejmě polovina Gangstar, takový jeho víc jazzovější, soulovější projekt, do kterého se zval nejrůznější hosty a tohle to je jeden z velkých hitů Jazzmatazz, song jménem Keep Your Worries, neboli nechte si svý trable. NG Stone a Guru. Máme ještě skoro 20 minut pro její muziku. A ještě si povím něco k jejímu životu. Tolik nádherný muziky, kterou tady zanechala po sobě, se budou, věřím, učit ještě generace po nás.

Dvě ukázky z alba z roku 2007 od Angie Stone, tohle se jmenuje The Art of Love and War. Zahráli jsme si ukázku, v který hostovala legendární Betty Wright. A v tomhle songu se objevuje James Ingram. By the way, ještě v rámci toho spojení s D'Angelem zmiňovaného, tak Angie a D'Angelo byli kamarádi, hodně si rozuměli. Ale nenašel jsem žádný společný song, ku podivu, i když oba dva byli takhle zasadní pro neosolovou vlnu počátku nového milénia. Tak třeba víte možná vy, tak dejte vědět na lukas@radiocelor.cz. Blížíme se do finále dnešního Angie Stone tributu. We are my people.

0: Wow, tolik velkých jmen afroamerické kultury. Black History Month sice už oficiálně skončil, jak mi říkal kolega Chuck Diesel, tak afroameričané trošku vtipkují na tom, že jim dali ten nejkratší možný měsíc, jaký mohli. Nicméně tady u nás na Koloru máme rádi afroamerickou muziku, to znamená, i když je březen, tak my jedeme dál. Angie Stone Tribute, nádherný songy, ne? A mohl by vám klidně hrát ještě další hodinu, vůbec jsme se nedostali k tomu nejposlednějšímu albu. Tak klidně příště budeme pokračovat. Tady končíme s jedním albem přespívaných soulových klasik. Ale ještě jsem chtěl zmínit poděkování parťákům tohoto pořadu, což je Bohempia, který dělají barefootové tenisky. Barefootové, jakože tam máte spousty místa na prsty, že vám to nějak nemačká vaše chodidla, s kterými jsme spojený se zemí. Takže toto potřeba dobrou podrážku a kvalitní boty. A Bohempia navíc mají spousty různých barev a mají zimní i letní varianty. Podívejte se na bohempia.com a stále funguje slevový kód Radio Color, s kterým dostanete automaticky nějakou slevu. Stále funguje showroom v pražském Karlíně, kde najdete nejrůznější vychytávky a i věci třeba ve výprodeji. Taky díky pro MacParts.cz, který se mi starají o všechny věci okolo Macintoshe. Když třeba polijete nebo rozbijete svůj Mac, tak ho pozbíráte na lopatku a napíšete do MacParts.cz, že jste se o něj dozvěděli přes Color, že potřebujete pomoc a oni vám pomůžou. No a v neposlední řadě taky díky pro nakladatelství Dharmagaya, rodinný nakladatelství, který vydává už skoro 33 let velmi zajímavé knížky, zdaleka nejenom o buddhismu a o východních filozofiích, ale i o permakultuře, ekologii, józe, sebeléčení, japonský haiku, třeba i psychedelika.
1: MCAR Studio. MCAR Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od MCAR Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
2: Color Music Radio.
3: Byla jedna hodina. Color Music Radio.
4: Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, v kterém se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podpory českého výrobce konopných bot a oblečení bohempia.eu.

Funky a Soul, Lost Melody. Fresh díl čekej klasicky v pondělí. Reprízu můžeš poslouchat ve středu ráno a v pátek odpoledne. Lost Melody. Lost Melody.

appeal. To nejlepší ze saxofonové hudby s Vláďou Drtinou na Rádiu Color. Každou neděli odpoledne mezi 15. a 16. hodinou.

0: Co je sladký a přitom v pohodě?
1: Ravito.
0: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
1: Ravito.
0: Co je bio a bez přidaného cukru?
1: No přece Ravito.
0: Jahoda, čokoláda a rašít.
1: Ravito zmrzka.
0: Feel good mlsání.
2: Ciao, peoples. Tady Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. A moja radio show, The Ride. Posloke radio. Kazdi, utari, a strtek, strtek. Every Tuesday and Thursday. Od stiži do šesti na Color Music Radio. Come check me out and hop in for The Ride. Here on Color Music Radio, baby.
3: To je jízda s Chuckem Dieselem u nás na Color Music Radio.
4: Color Music Radio.
1: Byly 4 hodiny. Color Music Radio.
5: Color Music Radio.

0: Já přitom v pohodě.
1: Raví to.
0: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
1: Raví to.
0: Co je bio a bez přidaného cukru?
1: No přece raví to.
0: Jahoda, čokoláda a rašít.
1: Raví to zmrzka.
0: Feel good mlsání.
2: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
3: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
2: Nalaď si Fonotouch.
3: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
2: Fonotouch.
3: No tak to roztouch.
2: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
4: Color Music Radio.
5: Bylo 5 hodin.
4: Hudba všech barev.
5: Color Music Radio.

0: Ninja Music Reggae Station.
1: Reggae speciál na rádiu Color, kterým se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podpory českého výrobce konopných bot a oblečení bohempia.eu.

0: Color Music Radio.
1: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Pondělí Latino Dance Club.
0: Color Music Radio. Hudba všech

0: Color Music Radio.
1: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál vždy od 19 hodin trochu jinak. Pondělí Latino Dance Club.
0: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál vždy od 19 hodin trochu jinak. Pondělí Latino Dance Club.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Color Music Radio.
1: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Pondělí Latino Dance Club.
0: Color Music Radio. Hudba všech

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Pondělí Latino Dance Club.
1: Color Music Radio. Hudba všech

0: Music Radio.
1: Bylo 11 hodin. Color Music Radio.
2: Pořad vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma a za příznivé ceny.
3: V dnešním světě komputerů,
4: Studio pro digitalizaci Opava nabízí přepisy vašich audio i videokazet a 8mm filmů na DVD nebo flashdisk.
5: S naší profitechnikou převedeme vaše domácí nahrávky do digitální podoby.
4: Napište nám na studioopava@centrum.cz nebo na číslo 776 006 476.
5: Zachraňte vaše staré vzpomínky z videokazet. studioopava@centrum.cz.
6: Sponzor pořadu.
7: Dámy a pánové, vítáme vás na palubě raketoplánu Dreamflight. Cíl našeho letu je planeta snů. Cesta potrvá 1 hodinu a zpříjemníme vám ji chill-outovou hudbou. Pohodový let a příjemný poslech vám přeje z řídící kabiny Color Music Rádia Hanka.

Posloucháte Color Music Radio a pořad Dream Flight s Hankou.

Posloucháte Color Music Radio a Dream Flight. S Hankou.

Dámy a pánové, jsme v půli naší cesty s raketoplánem Dreamflight a stále vám pouštíme pro vaši pohodu chill outovou hudbu. Cestujeme na planetu snů a příjemný zbytek letu vám z řídící kabiny Color Music Rádia přeje Hanka.

Vážení cestující, Dream Flight s Hankou najdete také v podcastu na webu radiokolor.cz a na facebookových stránkách pořadu. Příjemný odpočinek u poslechu chilloutové hudby vám přeje Hanka.

0: Dream Flight. Hudební pořad na dobrou noc s chilloutovou hudbou pro relaxaci a uklidnění vaší mysli. Dream Flight. S Hankou.
1: Poslouchejte vždy v pondělí a čtvrtek po 23. hodině
0: na Color Music Radio.

Dámy a pánové, za chvíli dokončíme dnešní let a budeme s naším raketoplánem přistávat na planetě snů. Děkujeme, že jste využili našeho vesmírného programu Dreamflight a nezapomeňte, že odlétáme pravidelně každé pondělí a čtvrtek ve 23 hodin pozemského času. Na rozloučenou vám ještě z řídící kabiny Color Music Rádia pustíme poslední skladbu. Dobrou noc a na příští let se s vámi těšíme.

0: Pořad vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma a za příznivé ceny.
1: V dnešním světě komputerů,
2: Studio pro digitalizaci Opava nabízí přepisy vašich audio i videokazet a 8mm filmů na DVD nebo flash disk.
3: S naší profitechnikou převedeme vaše domácí nahrávky do digitální podoby.
2: Napište nám na studioopava@centrum.cz nebo na číslo 776 006 476.
3: Zachraňte vaše staré vzpomínky z videokazet. studioopava@centrum.cz.
4: Sponzor pořadu.
5: The best music.